0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Markem Bergerem. Marek je programovým ředitelem rádií Haná, Skyrock a Metropole, pořadatelem akcí v Olomouckém kraji, například Festival zdraví, plesy, koncerty, společně s agenturou Forsberg, dále člen Akademie populární hudby České republiky a stále ještě i moderátor. V mediální branži je letos již 30 let. Dámy a pánové, Marek Berger. Ahoj Marku.
1: Ahoj, Olomoučáku.
0: Já tě vítám.
1: Ano.
0: Ty seš Olomoučák.
1: Tak když je potřeba, aby se setkali dva Olomoučáci, tak se musí do Prahy, jsem pochopil.
0: Je to jasný, kde jinde se chceš jako potkat.
1: Že? Přesně.
0: V našem velkoměstě je tolik lidí a tolik místa, že se míme.
1: Tak děkuju za pozvání.
0: Hele, je to taková jako, nevím jestli náhoda, ale teď jsem měl takovou sérii jako Olomoučáku tady, protože tady byl Kamil Čermák, pak tady byla Danka Drtinová, což vlastně jako můj třetí Olomoučák. K tomu všemu ještě, já jsem si v tvých materiálech přečetl, že ty jsi narozený 18. srpna, čili lev, já 12. srpna, takže taky lev, akorát já teda jsem o 3 roky starší. Dřív bych řekl, že výhoda, dnes už možná výhoda na tvý straně. Ale odkud? Odkud seš? Jseš přímo echt Olomoučák?
1: Echt ne, narodil jsem se kousek od Olomouce v takové malé jako dědince, která se jmenuje Králová, to je jako tam Úničova, Medlov, taková jako u lesa, dědina u lesa, takže kluk z dědiny, úplně regulérně ze vším všudy, dřevo, hospodářství, pole, slepice, prase, kolo, prostě život na dědině úplně ze vším, tak jak si ho dokážeš za socialismu od 73. představit, takže super.
0: Takže klasický dětství za socíku na vesnici.
1: Prostě. Jo.
0: S rozbitýma kolenama, s odrbanýma těma žňovkama u souseda.
1: Jo, přesně, kradli jsme žňovky přes plotno.
0: Jezdili jste taky na kombajne? Když...
1: Jezdili jsme na kombajne, ale fantastický zážitek, si pamatuju. Já jsem měl tehdy už nějakou alergii dokonce, takže vím, jak to prášilo v těch ruských červených kombajnech s tím majákem. Ale byl jsem šťastný, seděl jsem vedle toho souseda Josefa. Celá generace byla jako zemědělská. A přijeli Slováci na žně, jak jsme si vypomáhali.
0: Plechová kavalérie.
1: Tak, takže stará Tatrovka, hele, která mě brávala vždycky stopem ze základky, když jela s obilím. A no bomba, hele, to děkuju za vzpomínku, kterou bych se nespomněl možná sám, ale...
0: My jsme to dělali taky, tak já jsem jezdil na léto na chalupu Ochozu Konice a když tak potom, když vypadali z těch... Když těm kombajnům z prdelí vypadaly ty balíky, že jo, tak my jsme z těch balíků stavili bunkry na polích.
1: Je to pravda a dokonce teda ještě mám přesmíčku, že až se ty kombajny vyřazovaly, tak my jsme si odvontovali 2 ty majáky a to byla vlastně první, jako, to byl první efekt na diskotéce. Mm-hmm. Na ty repráky byly 2 majáky, trafo z vláčku, takový jo. To kulatý
0: no,
1: jenom.
0: Co s tím poťákem.
1: S tím poťákem, přesně no. Tak, no a mlha byl nitroglycerin na hořák, na suchý let, přesně, takže nám slce slzely v oči, ale ten efekt byl dokonalý.
0: To jsou úplně stejné vzpomínky. Úplně stejné vzpomínky a suchý let jsme vyzvedávali na nákladovém nádraží na Jermenkovi.
1: V podstatě jsme se tam možná už viděli.
0: To je masakr. No. Ten svět je někdy fakt malej. Tak základku můžeme pominout, tu jsme měli všichni stejnou, ale co po základce, kam jsi zamířil?
1: My jsme byli taková jako odbojářská rodina, takže mě nevzali na žádný jako gimply a tak, protože
0: jako
1: táta...
0: Kulaci, nebo?
1: Táta nebyl ve straně, máma taky ne, takže u nás jela svobodná Evropa.
0: Jo.
1: Takže tím, že jsem se dostal na nějaký prostě učňák se střední vlastně dohromady, elektrotechnická taková průmka nebo co, tak to bylo takový jediný, ale vlastně byl jsem u Ničovi ve škole, jezdil jsem do houslí, protože jsem hrál 10 let na housle, takže to bylo takový jako, to byl vlastně konec těch 80. let. Takže hele, manuálka prostě v Unexu na praxi, takže takový...
0: Elektrikář.
1: Jo, v podstatě.
0: S 50.
1: S 50.
0: No.
1: Která už teda snažila si vypršela.
0: No, ale dneska bys byl...
1: Je to pryč a pak jsem šel na vojnu.
0: No.
1: Takže ještě...
0: To se chodilo v té době. No.
1: No.
0: Jako elektrikáři s 50, to jsou dneska úzkoprofilový zboží, jako. Víš o tom?
1: Vždycky se dá k tomu vrátit, říkám, no.
0: Počkej, elektrikář to... Karel Šíba, Karel Gott byli taky elektrikáři.
1: Dávám to tam tak jako pod čarou, že je to jako významná funkce.
0: Jo, jo, významná a takové, jako je to VIP profese, VIP job. To si vzpomínám, jak ten Karel Gott někde psal, že dělal v ČKD, tuším, nebo kde.
1: Jasně,
0: no,
1: jasně.
0: Že chodil zpívat po šichtě, chodil zpívat na Václavák do, teď nevím, kterého toho baru a ty jsi nechodil zpívat.
1: Já jsem hrál na ty housle dlouho a pak jsem vlastně začal už jako takový ty pokusný DJský jako věci. Někdy ve 14, v 15 jsem šel na naše fotbalové hřiště a ptal jsem si, jestli o přestávkách by ten program mohl být jako atraktivnější, že bych tam pouštěl nějakou hudbu. V Česká zaťáku jsem tam právě pouštěl nějaké věci a to mě strašně jako bavilo, jak už ti lidi reagujou, tohle nehraj, tohle je úplná blbost. Tohle nás příště, hele, to je super. Takže přestávkový program u nás na dění je vlastně na fotbale takový jako zárodek.
0: A to jsi měl jako toho klasického jezevčíka, co měl ty dvě bedny, nebo jsi měl nějaký repro, fakt jako...
1: Hele, napřed jsem měl takovej černý bazmek s takovýma oranžovýma tlačítkama.
0: Ten grunďas, rakouskej, ten nerozbitný.
1: Jo, taková taška vlastně, jakoby, no. Takže to byl první kazoš, pak teda dvojče, tak to bylo fantastický, že jo. Můžeš nahrávat, vylamovat ty věci tam.
0: Vylamovat a zase ty zobáčky a pak je přelepovat.
1: No.
0: Izolepou.
1: Přesně tak, Walkmany, taky velká jako kategorie Walkmanu. Takže dvojče, tam bylo dvojče na hřišti, super.
0: Pamatuješ, jak se to takhle nosilo, jako...
1: To už ale musel mít s těma diodama, aby se trošku ukázal.
0: No, aby to bylo vidět. Ano, a když tam měl ty vejšky, že jo, a to něco vohulil a ono to tam jezdilo, ty barvičky.
1: No, a tak to bylo nějaký 4 velký baterky, podle mě tenkrát.
0: To byly ty tlustý monočlánky, že jo. No, to se jako dal 2 hodiny a mohl jít pro nový.
1: A hlavně moc nepřetáčet, to jako žralo.
0: To je nejvíc, no, ten motor, no. Dobře, ale tak tam už nějakým způsobem je asi ten přesah k té tvé, jako řekněme, práci rádiové, moderátorské, nebo pořád jako se chci dopídit k tomu, kde jsi měl tu první práci, o té vojně, to dělal to elektrikáře nebo rovnou do rádia?
1: Já jsem byl na vojně a mně to přišla strašná jako ztráta času a tím, že jsem byl jako fakt registrovaný alergik a astmatik, tak a kolem mě ty kluci začali odcházet na modrou najednou, říkám, tak jim nic není, já tady kýchám, že jo. Takže já jsem byl na vojně 3 měsíce a 3 dny, někde za Brnem jsem byl, spojařů, tak radary, něco. Rosice u Brna podle mě, nebo tam někde. Takže já jsem odešel jako dřív, ofous. Pak jsem měl brigádu, hlídal jsem na skládce. Táta byl starosta na dědině a říkal, budeš něco dělat, nebudeš se tady flákat, než si něco najdeš. Takže já jsem ještě chvilku hlídal skládku. Odpovědná věc, že?
0: A boudičce.
1: Tak a pak jsem se v 92. vlastně hlásil do rádia, protože jsem poslouchal slovenský a rakouský rádia. Říkám, to je přesně to, co chci dělat. Prostě jsem to věděl, neumím ti říct proč. Tak jsem se hlásil na Hanou. Hlásil jsem se na Hanou, přijel jsem tam.
0: Pan Já jenom, promiň, pro naši diváky, ano, promiň. Do Rádia Hana.
1: Rádio Hana byl první vlastně rádio, který vznikl v 92. A pan majitel se mě tam posadil, tak jako říkal OK, tak jako fajn, ale hele, máš to daleko, tam prostě od toho uničovat, tam můj kamarád bude za půl roku otvírat jako Rádio Ruby, to budeš mít, hele, blíž, to bude super. Já říkám, ne, já chci dělat tady u vás, já už chci prostě pracovat. Ne, hele, to prostě já to necítím, něco. Takže jsem měl tu brigádu, no a pak byl nějaký únor, čtvrtek a já najednou to Ruby jako slyším hrát. Říkám, kurňa, oni se mě vůbec jako neozvali, protože jsem tam jako zvonil vlastně hned.
0: Nic?
1: A Borec řekl, jasně, hele, až to otevřem, tak my ti dáme vědět. Nic se nestalo, začalo to rádio hrát, takže já už jsem zvonil po druhé. A pan majitel říkal, hele, no tak přijď na pohovor hlasovky něco v sobotu, v neděli a uvidíme, co se dá dělat. Tak já jsem prostě mladý, vystresovaný týpek, který vůbec nevěděl, co rádio je. No a přišel jsem na pohovor, kde jsem byl já a jedna kolegyně Lucka Bělínová. A tak jsme přišli a on říkal, no tak hele, v pondělí začínáme, tak prostě vás berem.
0: Oba,
1: to bylo všechno.
0: Jo,
1: a nějak to dopadne. Takže to byl to takový punk samozřejmě, ale zase jsme si to tak jako skládali den za dnem, fakt jako jak jsme chtěli. Jo, to bylo jako fantastický, že jsme stáli u zrodu něčeho, co si trošku mohlo jako přetvořit, jak si chtěl. A vlastně tím, že já jsem ty rádia poslouchal ty zahraniční, tak jsem měl samozřejmě velký vzor, tak jsem se snažil to všechno skopírovat, inspirovat, nebo jak to říct.
0: Jo?
1: Aby to bylo jako, aby to bylo hezký, aby se to dalo poslouchat.
0: Tak Rádio Ruby, uničovské Rádio Ruby bylo legenda, že jo, v našem kraji, prostě za prvé hrálo jinak než všechny rádia té doby, za druhé podle mě vydrželo úplně nejdýl, protože rádio doby vysílalo v době, kdy všechny ostatní tady ty rádia už tak nějak jako pozmizely z éteru. Nevím, jestli dneska ještě je aktivní, nebo už...
1: Přes covid to nakonec nedopadlo, tam nakonec se to jako prodávalo, to byla taková vlna, tak je to více 6-7 rádí, podle mě to neustálo tu situaci, pokud nemáš silný obchodní tým v té době, tak a celkově asi si myslím, že už jako to tak na to byl nějak čas asi, takže jak se to začalo zasíťovávat, ty programy, tak už to teda není. Ale vydrželo to dlouho, no tak 30 let.
0: A co jste hráli na tom začátku? Já jsem Ruby hodně poslouchal.
1: Tak já jsem byl tak jako tanečně orientovaný a ty 90. jsem v tom vyrůstal a měl jsem k tomu blízko, takže to byla jako elektronická hudba, byly to taneční melodické věci, celý ten Eurodance, všechny tady ty kapely těch 90., ty boybandy, všechno plus český věci, hele, Vanastovky byly, že jo, prostě Mňága byla, všechno tady to, co zrovna
0: byl vyrůstalo. Výběr.
1: Buty byl velký výběr a hlavně každý ti přijel, hele, všichni ti přijeli, všichni, co teďka znáš, prostě Lucí Bílé, Veleny Vondráčko, všichni ti jezdili do těch rádí, protože jako najednou jsem v rádiu, udělám rozhovor, koncertu, že boom, všeho, co tady nebylo, tak tam bylo. Takže fakt v Uničově se vystřídali jako opravdu všichni, no.
0: Jak dlouho jsi tam byl v tom Uničově?
1: Byl jsem tam 7 let, pak přišla nabídka z Brna, ta kolegyně, která se mnou začínala, tak podle mě za nějakou láskou se stěhovala do Brna asi po 4-5 letech a pak říkala, hele, já jsem na mateřské, uvolnilo se tady místo v rádiu, já vím, že chceš někam se jako posouvat, že jsi takový jako prostě střelec, tak máš asi týden na rozhodnutí, jinak to obsadíme. Mm-hmm. Takže já jsem jel do Brna, všechno jsem prostě v Uničově zanechal, úplně všechno, život, přítelkyni, rodinu, nebo jako rodinu, rádio, rodiče, bydlení, všechno a řekl jsem si, hele, to je jako výzva, to je jako úplně pecka, krokodýl, prostě velká firma, velká značka, velký město, že jo, najednou.
0: To jsou dvě legendy, brněnský krokodýl a Hády.
1: Přesně tak. A Hády vlastně byla velká výzva, protože to jsme měli takový motivační náš jako moment, že prostě musíme jako
0: konkurent.
1: Ale on byl vždycky první.
0: Jo.
1: Prostě jako my jsme, šli
0: velký, že jo?
1: My jsme šli za tím, že ten KIS musíme jako, musíme ho urvat. Takže já jsem nastoupil jako moderátor, teda jako by vlastně z toho programového ředitele jsem teda v úvozovkách spad zase na moderátora, abych si to zase jako někam vyšlapal. A pak jsme to začali s takovou bandou, kterou se tam tak jako dobře potkala po 2-3 letech tvořit vlastně tak, jak jsme to jako cítili v Brně, no. Super, tam jsem byl asi taky 7,5-8 let asi, no.
0: Krokodýl pamatuju taky velmi dobře i ty Hády, protože tak, jak já hodně jezdím, tak vždycky, když jsem se přiblížil k tomu Brnu, tak jsem měl 3 oblíbené stanice. To bylo Rádio Krokodýl, mezi tím jsem furt přiradil Rádio, Hády, no a pak to byl Estrech 1.
1: Jo, chápu.
0: To.
1: No. Jo, takže Borek Kapitančík, že na Hádech a Petr Holík na Krokodýlu, byly takový 2 jména, které taky proti sobě stály a 2 takový brněnský ega z toho rádia, prostě, který fakt pořád soupeřili, kdo bude mít lepší počasí, kdo nemyší dopravu, kdo bude první říkat, kde se co děje, hele, bylo to jako strašný náboj, bomba úplně.
0: Tak ale to je dobrý, když to je takhle konkurenční, že jo, to jde dopředu. Nicméně pak se zvrátil do Olomouce.
1: Pak jsem se oženil v Brně, pak jsme s ženou začínali takovej novej jako power, vracel jsem se do Olomouce. Upřímně nebylo už moc v Brně kam růst a já jsem vždycky chtěl dělat u rádia akce. Mě to jako bavilo a cítil jsem v tom velký smysl, že říkám, hele, máme rádio, pojďme dělat ještě k tomu akce, ať už si to uspořádá někdo jiný pro někoho jako servisní věc, anebo sami můžeme něco dělat a to rádio je jako vlastně to médium, který na ty akce může zvát. Takže je to nějaká další
0: nadstavba
1: nebo něco, co se zase i ekonomicky ta firma třeba může rozšířit nebo opřít. Ale tam to nešlo, tam to bylo vnímáno jako nějaký pokus o roztříštění pozornosti, takže jsem to vnímal, prostě bylo, hele, my jsme rádio, my nebudeme jako nikdy nic jiného dělat.
0: Žádný eventy.
1: Ne. Takže zpátky vlastně do Olomouce, to byla doba, kdy po panu majiteli Foretníkovi ten program a obchod přebíral jeho syn David a my jsme byli v nějakém kontaktu už poslední 2-3 roky i s ohledem na odbavovací systém, který vlastně je z Rádia Hana, který pan Foretník jako vymyslel, naprogramoval a my jsme ho v Brně používali, takže já jsem měl pořád Kolomouci historicky blízko. Mm-hmm. Takže slovo dalo slovo, vracel jsem se zpátky a s Davidem vlastně, synem, který to převzal po tátovi, jsme začali tvořit nejen program pro Hanou, ale i nějaký rozvoj ve smyslu Skyrocku, následně teď Metropole a hlavně jako eventu. Takže my vlastně za rok, za dva jsme hnedka udělali takovou jako dceru eventovku a pustili jsme se do pořádání vlastních akcí anebo servisování pro někoho, hele, firmy a i pro ty naše lidi, moderátory, večírky, svatby, oslavy. To je jasně. To, co jakoby, si myslím, že k tomu patří. No. Takže to se povedlo.
0: Ty jinak jsi řekl tři názvy. Vlastně Rádio Hana, Rádio Skyrock a Rádio Metropole. Mm-hmm. Jsou v podstatě tři rádia. To jsou tři v jednom, nebo každý má jinou programovou náplň?
1: Každý má jinou programovou náplň. Vysíláme z Olomouce, z jednoho studia de facto, protože se snažíme to mít fakt jako maximálně efektivní, což se nám zase v dobách krizí nebo covidu vyplatilo, že to nebyly tři týmy, ale fakt jako děláme obsah pro všechny stanice vlastně z jednoho studia a hudba je jiná de facto, v jiným obalu, mm-hmm. když to řeknu. Takže se snažíme o to, aby to bylo jako co nejvíc efektivní, ale jsou to tři FM prostě rádia se svým pokrytím.
0: Tři FM frekvence,
1: no. Teda de facto máme dneska třeba 30 jako vysílačů mm-hmm. po těch i okresních městech bývalých, ne, ale jsou to tři jako své bytný programy, které si můžeš jako naladit FM a samozřejmě online dneska taky. Tak jo, tak tohle tak děláme, no.
0: Studio máte v pěkném historickém paláci na Dolním náměstí, že?
1: Tam. Na Blažejském. Začínali jsme na Dolním, ale říkáš to dobře. Jo, pak jsme se stěhovali.
0: No a tu Metropolu já docela rád poslouchám, protože já se často vracím v noci, hlavně z Prahy a vždycky...
1: Počkej, v noci máš svůj podcast tam.
0: Jo, to taky navíc, vidíš vlastně. Jo, to jsem ti chtěl říct, vidíš, to je úplně taková situace, to jsem na to přišel úplně náhodou, protože, a to tě pobavím, to je historka k popukání. Já si tu Metropoli rád hladím, protože tam dobře hrajou a teď mě vypadlo jméno té moderátorky, ona hraje tu Itálii. Má takový italský jméno.
1: Aha.
0: No a taky si nespomeneš, to je jedno. Ale my jsme byli na Vánoce u Mítkyně v Přerově. Já jsem si tam zapomněl šrajtofly s dokladama. Jo, tak jsme přijeli do Olomouce, já jsem vyložil rodinu a říkám manželce, prdeli, já jsem tam zapomněl peněženku. Jo. Říkám, musím to otočit, jako mám mě zpátky. Tak jedu, už bylo, já nevím, 11 večer a teďka prostě někde u krčmaně začal jingle, jo, a tam oni říkali, no a na rádiu Metropole a uslyšíte a podcast Tomáše nezmeškalo. A já jsem normálně málem za jízdy překous ten volant, protože jsem říkal, ty vole, to mi udělal ten Marek schválně, jako
1: jo. Jo,
0: no, vlastně jo, pak jsem se díval na ten publikační plán, tak tam to je. My jsme vlastně teďka v takové legrační pozici, protože ty jsi vlastně celoživotní moderátor a já vím, že už nejsi moderátor, ale celý život jako děláš moderátora a já když to řeknu takhle, tak já jsem úplný Benjamínek, protože já jsem si sedl za mikrofon v 50 letech.
1: To chtěl jsi to dělat jako vždycky, nebo to je tak jako náhoda nějaká?
0: To byla úplná náhoda.
1: My jsme si možná mohli chvilku měnit místa, víš, jako...
0: Místa si nevyměníme, ale můžeš se klidně zeptat.
1: Jo, protože mě to zajímalo, protože vlastně já jsem o tobě vlastně moc jako nevěděl, neslyšel, potkali jsme se úplně náhodou na nějakým setkání biznisovým, mám pocit, pokud se nepletu.
0: Jo.
1: A překvapilo mě to, že nás ten jako olomoucký život nepropojil jako dřív. A pak, když jsem se díval na podcast, tak jsem řekl, to jo, tak to je jako hustý, že proč to nevíme, proč s tím něco neděláme, takže spíš mi řekni, co se jako stalo.
0: To byla úplná náhoda, když jsme si na chvilečku teda prohodili role, protože já jsem si sem vlastně do Prahy tady do firmy EP Events jezdil natáčet nějaký vlastní odborný věci. No a tak víš, jak to...
1: A jakýho směru? Čeho se to týkalo?
0: Mý profese, kterou jako dělám, která je můj core business, to znamená strategické poradenství vlastně v investicích, dotačních projektech pro firmy. A já jsem tady měl takový pásmo o inovacích, jo? Protože my z VUT Brno děláme nějaké inovační projekty, které potom financujeme do těch firm. A tak jsem jako vykládal o těch inovacích. A ono to bylo za covidu a ono se nemohlo moc cestovat a jsem tady vždycky pak jako poseděl po tom natáčení a s klukama jsme tady vykecávali a je to jako nějakým způsobem se navázaly nějaký kontakty a jak se říká, no, zašel s jednou na kafe a už si zůstal na celý život, no.
1: No a tak ale z toho se to muselo překlopit do něčeho, že jste si řekli, hele, já si tady začnu někoho jako zvát
0: to byl nápad,
1: z nějakého okruhu.
0: To byl nápad Petra Švanka, což je můj společník, je to spolumajitel, vlastně my jsme dva majitelé firmy EP Events a on tehdy jako říkal, hele, ty seš v tom věku, tobě je 50 a my úplně neumíme zacílit na lidi tvý věkový skupiny, jo, a to by to mohlo jít. Takže vlastně on vymyslel tady ten formát Old Schoolers, jo, že bych si se mohl zvát lidi ze své, řekněme, věkové skupiny a ze své biznisové bubliny a tak dále, dělat s nima tady ty rozhovory, protože přece jenom tady byli všichni mladí, že jo. Já, když jsem sem přišel, tady byl nejvyšší věk 25 let a oni lidi v téhle věkové kategorii trošku jako mluví jinak a o jiných věcech a tak dál. Jo, takže jako měl ten pocit, že to ta Nika.
1: Aha. No a ti mladí ti potom řekli, že jim zase chybí ti mladí a začal Young, nebo?
0: Young Schooler, to je taky dobrá otázka, začal tak, že ten Old Schooler, když začal, tak jako lidem se to začalo líbit a začali sem chodit hosti a hlásilo se i spousta mladej, že by chtěli přijít. A mně to úplně nešlo toho přišlo formátu. Já jsem říkal, jak můžete chodit, bylo tady 28 letej kluk, jsem říkal, jako nemůže jít přece do Old Schoolera, ty vole. Jo, to bude vypadat, jak debil, jako. No, tak jsme vlastně vymysleli Young Schoolera, což je derivát, jo. A jestliže slovo Old Schooler je existující v angličtině, tak Young Schooler už je vyloženě náš neologismus, to jsme si vymysleli. Tak jako prostě analyticky.
1: No tak prima.
0: No tak takhle.
1: Takže dobře to děláš.
0: Úplně náhodou. Já fakt úplně náhodou.
1: No to je asi ta podobnost tam nějaká je, protože spousta lidí se ptá, jakože co to muselo být prostě, co jsi pro to všechno udělal. Říkám, hele, vlastně úplně jako tak nic moc ani ne. Tak člověk tak pluje tím životem a najednou se něco stane a když tě to jako baví vlastně a nebo tě to nějak jako naplní a vzejde to jakoby, jo, ne z toho musu, já říkám vždycky, no. tak vlastně se to jako stane.
0: Nějak to přijde samo, jo, že jo. Prostě to prostě začne fungovat a pokud k tomu máš nějaký vztah a třeba tě to baví a to zase jako je potřeba říct, že já zase taky celý život mluvím, jako ne před mikrofonem, ale někde jinde, různě při nějakých školeních, výukách a tak dále, takže s tím slovem trošku umím vládnout.
1: A proto asi teda postrádal smysl otázka, jestli tam ještě vidíš nějaký formát nebo ne, protože to asi buď přijde, nebo jako chodí ti něco?
0: Hele, pořád jako se snažíme nad tím jako přemýšlet, zkoušeli jsme třeba podcast, setkali se v ateliéru vlastně s umělci hotelu Le Palais, mělo to 5 dílů a pak to tak trošku jako utichlo, protože covid a tak dál, takže jsme měli problém, ale rádi bychom zase něco takového oprášilo a chystáme i změny v Old Schooleru teďka na letošní rok, takže uvidíme, jak ten formát
1: změní. Ale ty věci, které začaly a na kterých to vyrostlo, na těch odborných, to jede.
0: Ty jdou dál.
1: Pořád fíčí. Aha.
0: Ty jdou dál. No. A pak jsou to ty pořady typu Co na to říkáš, kde vždycky s někým partneřím. Začal jsem s Radimem Paříkem, s tím jsme dělali rok, teď už druhý rok děláme s Laurou Janáčkovou. No a uvidíme, kam se to vyvine.
1: Super. No.
0: Tak já si, když dovolíš, vezmu zpátky svý moderátorský křeslo.
1: Na chviličku.
0: A kdo všechno prošel tvým životem díky tvé práci?
1: No ale pro mě je to zázrak, protože se fakt potkáš s lidma, se kterýma by ses normálně nepotkal a vlastně z té hudební branže de facto jako všichni, ať už přijdu do rádia, nebo ty pak jedeš na festák za nima, nebo někam se jdeš podívat typově prostě na hudební ceny Anděl, což je i taky teďka můj
0: víkend. Tam jdeš zítra.
1: To je můj víkendový program, přesně tak. A jako vlastně akademik mám i tu čest hlasovat pro ty nový a stávající umělce, takže to mě přijde úplně jako za odměnu, to je dárek, ale jako v mém životě si říkám, hele, to je prostě plusa, který když už na mě padne deka nějaká, jako, tak si řeknu, hele, ale vlastně to má takový jako přesah, který tě jako samozřejmě obohatí, ale i samozřejmě to lvovský ego tak jako uspokojí, že seš tam, hele, jsem tady v nějaké skupině jako fajn lidí, kteří něco dokázali, takže hele, to je...
0: To už jsme si taky řekli, že lva nikdy nepřechválíš, že jo?
1: Ano, s oblibou říkám doma, když přistane nějaká pochvala. Ještě
0: mi to říkáš.
1: Jak jsi to myslela? Jde to říct jinak? jo. Tak to k tomu asi patří, ale vlastně, když se s tím dobře pracuje a nestane se s tebe úplně idiot, jako, tak si myslím, že to je dobrý motor. A ty emoce k tomu jako patří a ta kombinace toho jako ega těch emocí a toho, že vlastně to chceš jako dokázat, protože prostě kvůli sobě chceš, aby jako to bylo fajn. Jo. a někdo to možná viděl a řekl dobrý, tak se tak v tom jako nějak pachtím v životě, tady s tím pocitem, že je potřeba to jako furt roztleskávat a hrnout a trošku jako, ať se něco děje.
0: Být ve světle těch ramp.
1: I. A k tomu patří třeba tréma, jo?
0: Teď jsem to co říct, no
1: po covidu, tréma, hele, fantastický pocit, ale který třeba...
0: Máš trému?
1: Jo, pořád.
0: Furt.
1: Vždycky. A užívám si to, protože to je nezaměnitelná jako věc. A po covidu po dvou letech, když jsem vylezl na pódium na horním náměstí v Olomouci na nějakým festivalu španělské kultury, Colores Flamengos nebo něco, tak jsem zůstal úplně pav, protože říkám, tyjo, tak to je vlastně, já jsem to úplně zapomněl, jaký to je.
0: A ty, ty lidi, že jo?
1: Jo, teď to mrazení, teď jsem tam tři vteřiny fakt jako jenom tak koukal. A tréma je vlastně boží.
0: Já mám trému taky. I po těch letech, co to člověk dělá a tak dále, kdykoliv mám někde mluvit, tak znáš to.
1: Tak je to takové, jako a jasně, trošku tady něco.
0: Tak já vždycky říkám, to je takový ten pocit, že se ti chce na záchod, že jich zubařovi.
1: Ano. Ale hlavně, to by myslím říkal Igor Týmko z No Nameu, že hele, on říká, to je vlastně bomba, užívej si to, a to mám taky, je to taky kus jako odpovědnosti. Kdyby jsi to neměl, tu trému, tak je ti to vlastně možná i jedno. Jo, zase je to takový zajímavý jako moment toho, že si řekneš vlastně, jo, ale jde mi o něco, nejdu tam jenom si to zase jako odvykládat, odpracovat.
0: To říkal slavný herec a režisér Václav Lohnický, že herec, který nemá trému, to dotáhne maximálně na rutinéra. A to je ono.
1: A to je úplně něco jiného než rentiér.
0: To je úplně něco jiného. Taková zajímavost. Ty jsi byl týden ve tmě. Za prvé mě zajímá, jak to probíhá, a za druhé, jaký je z toho vůbec poznání a přesah, protože pár lidí, kteří byli taky ve tmě, mi říkalo, že už jako po čtvrt hodině, jako nevíš, co se sebou.
1: No, správně. Já jsem měl jeden takový rok, který byl jako náročný, jako spánkový nějaký deficit a práce a nějaký stresy, a já jsem říkal, měli jsme malou a já jsem říkal, já se potřebuji vyspat. Mm-hmm. Takže normální motivace byla, hele, já někde jinde než doma se potřebuji pořádně jako vyspat. Tak jsem si tak jako něco vygooglil, nechtěl jsem někde blízko, chtěl jsem mít ten pocit, že jedu někde jako dál. Mm-hmm. Takže někde u Říčan tady u Prahy je taková kočka s přítelem, která má v zahradě fakt jenom jednu tu jako budku. V přírodě, takhle fajn, dělá jogu, jsou takový jako vědomí lidi, úplně jako fajn. Tak jsem si zavolal a říkal, no Marku, já tady mám jenom od pátku do neděle, teďka volno, úplně výjimečně, já to nerada dělám, protože ten týden je fakt jako takový základ, aby se něco otevřelo. Říkám, ne, já se fakt potřebuji Simonu vyspat. To stojí, co to stojí, hele, já přijdu v pátek, v pondělí mě vykopni, já jako se chci vyspat. Takže pocitově jsem měl pocit, že jsem se jako vyspal, protože ona ti vždycky jednou za den přinese jídlo v jiný čas, abys nevěděl,
0: kolik je. Měřit, no.
1: Ale já jsem jako usnul a ťuky-ťuk, už jsem tady s jídlem. Tak ten den byl jako za vteřinu pryč.
0: To se jako celý den prochrápal,
1: jasně. Po druhé to samé, tak za ty dva dny jsem měl pocit, že jsem byl vyspaný, a pak tak jako čekáš a nevíš, co se jako stane.
0: Jasně.
1: A najednou byl konec. A před koncem už tak jako se mi začaly dít různý věci, že jsem přestal rozlišovat, samozřejmě, jestli už se mi to zdá, nebo ještě si tak jako přemýšlím, nebo
0: protože
1: s tím.
0: Nemáš ty smyslový věmy,
1: no,
0: že?
1: Nemáš nic, ale časová deprivace je úplně jako super. Nevíš vůbec jako nic. A tak se ti zesilují i tak jako věmy, slyšíš různě něco, nebo neslyšíš, nevíš, zdá se ti to, nezdá. A hlavně po těch 3,5 dnech mi naskočily vzpomínky, na který, kdyby se z něj zeptal, tak za boha si jako nevzpomenu. Příkladně jména spolužáků ve školce. Mm-hmm. Jak to tam vypadalo, co jsem kde, jaký den v podstatě už jako dělal. Zobrazovali se mi jako ve vzpomínkách jako fakt i vůně. Přišla maminka s mojí ségrou z porodnice, červený šaty, a řekla, tak to je Olinka. Mm-hmm. Ale takovýhle věci začaly, jako já jsem si to zapisoval, protože říkám, to není možný. A pak v té hlavě jsem šel jako do dílny k tátovi. Tady šroubky, tady vrtačka, tady toto. Takový jako detaily vlastně, tady stálo kolo, tady bylo letadlo pověšené, tady bylo jako odřená zeď. A byl konec. Já říkám, hele, tak to jako musím dát ten týden, protože teď se otevřelo něco, co myslím, já bych chtěl jako ještě dál.
0: Ten mozek si vybavuje, protože nemá jiný podněty, že jo? Tak
1: vůbec
0: ti něco promítá, že?
1: Tak. No. Takže... Hele, u každého je to jiný, teda proto já ti nedám samozřejmě návod.
0: Jasně, to bavíme se o tobě,
1: no. No, nepřenosnej. Takže pak jsem šel na týden jakoby znovu a to teda zase úplně v jiné atmosféře, v jiném období ročním. Přijel jsem za Simonou a říkal, hele, na dušičky jsi to vybral, no super, slušný, to bude energie, to bude pecka. A to jsem třeba zase vůbec nespal, no. Spal jsem úplně minimálně. A po těch 3-4 dnech teda přišla krize jakoby velká v tom, co jako ze sebou, to ego mám pocit, že dostalo jako strašně jako na prdel, to jsem jako si proplakal, prokřičel, procvičil, proskákal, prospal, protože vlastně zpětně je to takový to, hele, vlastně nejseš pro ten svět, což je takový,
2: zmizíš.
1: Jako naši, no pro tu naši bráči, pro tu moje, jako to jako vlastně nejsem a nic se jako nestalo. Ale v práci to jde dál, rodinka si žije. V podstatě jako umřeš a nic se nestane.
2: Svět si toho nevšimne.
1: Jo. No. Tak to bylo těžký, tak to zpracovat.
2: Jakože... Tak když vypadneš z vlaku, že jo? On jede dál a ty tam
1: jo.
2: Ležíš u trati.
1: Takhle jako teorii máme zmáklou, dobře jo. Si myslím, ale no, tam to jako fyzicky, jo, tamhle tam to fyzicky, jako jsem si to jako zažil a samozřejmě to bylo jako ve finále pěkně očistný, no, protože se na ten svět díváš trošku jinak a ten čas se tam prostě zastaví. To je jako to je jiný. A když se otevřou dveře postupně, teda to má třeba takový 4hodinový proces,
2: musíš
1: se pomaličku jako otvírat svíčka, něco, tak najednou jako vylezeš na tu planetu a řekneš si, tak to je ale hustý, tady je ty, úplně všecko, to není možný. Plastický, barevný, slyšíš, jak šumí tráva, jak to všecko najednou voní. Jo, hele, úplně to bylo, jak když se znovu narodíš, ale jako vědomně, tak jo. To by to bylo, wow, říkám, tak to je pecka, tak tady ještě budu chvilku jako něco dělat. No a tak to je takový jako takový přesahový moment, zajímavý. Zlomový docela a každý jak se cítí, no. A mě si to tak nějak zavolalo samo, mám pocit, že prostě nic jsem pro to neudělal moc, ale...
2: Můžu mít úplně praktickou otázku, jak v té tmě a kam chodíš na záchod?
1: Jo, hele, to byla taková jako 3x3, 3x4 něco, bez dveří průchod do, jako vlevo sprcháč, vpravo toaleta, takže normálně jako zasedneš, vytvoříš hodnotu a nějak se poutíráš, poumýváš.
2: Vytvoříš hovnotu.
1: Vytvoříš hovnotu, ale je to všecko o tom, jako to,
2: jo,
1: jako
2: si nějak namakat,
1: pak samozřejmě jako pro jistotu jdeš do té sprchy, radši to jako celý ještě jako
2: protože vůbec nevíš, co znamakal.
1: Ale musím říct, že ten návyk takhle, vlastně hele, zavřeš se, není zamčený, že zasneš si sám, to jako není, že tě někdo...
2: Nejseš ve vězení, rozumím.
1: Nejseš ve vězení, můžeš kdykoliv odejít, je to úplně jako freedom. A jak si to ošaháš a zasneš, tak třeba fakt za pár hodin se jako orientuješ velmi dobře. A mě třeba překvapilo, že ti naskočí takové věci typově, když přinesla Simona čaj, tak já jsem si automaticky vzal ten hrníček, takhle jsem si do něho dal ten palec a když jsem nalíval tu konvici, tak abych věděl, kdy je konec.
2: Jo.
1: Uděláš dva kroky, automatizmy, položíš a víš, že to tam je. Ty smysly podle mě se nějak jako přizpůsobí vlastně. Takže toaletně takhle vyřešený, jo, dobrý, hele. A pak tak leží spíš, bubínek, kytara, poznámky, tak si děláš něco.
2: Druhý dotaz, jak si děláš poznámky po týdně?
1: Hele, papír, blok, zase palec, jako začátek řádku. A tak nějak podvědomně jako
2: jedeš. Fakt jako píšeš pod mě, jo?
1: Jo, píšeš pod mě. Překvapivě, když taky pošlu fotku, překvapivě to jde číst, akorát je to třeba z kopce, nebo občas se to jako někde urve, nejseš to.
2: No,
1: jo, fakt, ale nechápu. Je to velký písmo na
2: zem. To už mě poutalo u těch prvních 3 dnů, jak říkal, jsem si něco poznamenal, říkal, ty vole, jak si něco poznamenal, tma jak hele, v pytli.
1: Je to tam nějak, no, nějak to jde.
2: Dobrý.
1: Jo.
2: Hele, a co teda dneska, jsi říkal, měli jsme malou a tak dále, ty už seš taky prostě ve věku, co rodinka? Není urážka, to je kompliment.
1: Jo, tak já jsem vlastně přemýšlel nad tím, jako proč jsem tady, tak já vlastně si říkal, hele, tak já už taky můžu být takový letos kulatina v srpnu, takže vlastně jako už zapadám do formátu, tak jsem si to tak jako v tom Excelu v hlavě říkal, tak proč ne, hele, nadělím si tady setkání s tebou, což mi přijde úplně jako fantastická možnost. A my jsme jako sešívaná rodina, to je takový jako novotvar, každý máme z prvního manželství nějakou kopii a Každému dítě, že jsem vlastně dopřál vlastní matku, tak se snažím to
2: jako,
1: přesně. Takže dvě jsem si přibral, takže nás je 6 doma v Holici, v Olomouci, tak si tak jako parádně žijím a je to vlastně pestrý. No. Takže to úplně jako vlastně odráží zase ten můj život, že hele, musí to být punk trošku.
2: A je toho hodně.
1: A je toho punku hodně.
2: V jakém věku máš ty děti od těch nejstarších po ty nejmladší?
1: Jo, tak Elišce teď budou 4, Sára moje 12 a od Míši, od ženy je Anička a Nikolas 13, 14, takže ti jsou 12, 13, 14, dokonce chodí jako do jedné školy, tak to je taková jako partička, že to už, jako to je fajn, to je fajn. Taková i puberta trošku nějaká zatím vyklidněná, ale tak ty, jako to by to nemusím vykládat, že holky, kluci, prostě je to jako nářez a když pak vidíš sebe v roli toho rodiče a říkáš si, hustý, tak to jsem takhle jsem to měl, byl já, tohle se mnou měli ti rodiče, tak to je teda peklo.
2: To je peklo.
1: To je peklo, kámo.
2: A to my si ještě pořád jako můžeme říct, že v tomhletom věku, vlastně ty si říkáš, že si k 50 jdeš takhle jako trošku nadělit tady ten rozhovor. Já jsem si k 50 nadělil tady tu firmu.
1: Aha, vidíš, takhle, tak možná je to jako...
2: Paradoxně to rozhodnutí, že do toho vlezu, padlo 12.8.2020. Měl jsem narození ten den, ještě jsme to s Petrem, jsme tomu chlámali, že jsem si to dal k narozkám. A vlastně taky mám ty holky takový jako mladší, tak my to vlastně prožíváme, takový to, jak oni tomu říkají, takový to odložený rodičovství, že si to užíváme v tom vyšším věku, že jo? Že nám ty děti nedospěly, jak spoustě mých spolužáků, třeba z Bruntálu, oni přijeli na abiturientský sráz. Bylo jim 36 a už měli děcka.
1: A já jsem strašně vděčný, že tu dobu fakt těch 90, tak jsem si užil v relativní jako svobodě a byla to fakt jako jízda ze všem všudy. Vůbec si nedokážu představit, jak se svou povahu a s tím vším, co jsem dělal s tou prací, pátky, soboty, večery.
2: Bys měl rodinu.
1: Hele, bys měl rodinu. A procestoval jsem něco jsem si jako fakt odžil, úplně jako silně, takže pro mě to je jako takový nějaký logický jako životní putování, kdy jsem věděl, že prostě děti ne a teď
2: je ten
1: si
2: čas.
1: To vyzkoušíme a pak jsme si to dopřáli ještě jednou, protože s přítelkyní novou, s tou Míšou, jsme říkali, hej, my už děti máme, my už budeme jenom cestovat a užívat a pak stejně nás to jako svedlo k tomu, že jsme řekli, hele, ještě by to možná šlo.
2: Už jsem si vzpomněl, jak se tomu říká, zralé rodičovství.
1: Zralé, tak děkuju.
2: Tak,
1: zralá, sešívaná rodina.
2: Tak, zralá, sešívaná rodina. Co koníčky? Máš na nějaký čas?
1: Mě baví to, co fakt dělám, takže musím říct, že pro mě je to kůň jako prase prostě, rádio a akce a to, co dělám, tak a mám velkou svobodu, takže jako vždycky fakt s respektem a úctou děkuji panu majiteli, že mě nechá vždycky jednou, dvakrát za rok za ním přijdu, říkám, Davide, víš, proč tady pracuju? No, to proč? Říkám, no, protože mě necháš. Takže já mám opravdu velkou míru svobody, ať už v tom, že ta důvěra je tam obrovská, protože fakt v uvozovkách, neber mě za slovo, můžu si hrát v tom rádiu, co chci, můžu těm lidem říkat, hele, takhle to bude vypadat, dávám do toho kus jako sebe a to je to naplnění pro toho lva zase, hele, kde to máš, jo, takže já jsem fakt jako úplně strašně spokojený. No a pak tak teď máme nějakou zahrádku, tak hele, fakt už jako přichází ten věk, když jako děcko jsem si říkal, tyhle, nikdy
2: to,
1: nikdy, že proč mi to, matko, děláš? A teď to vlastně oceňuju, že prostě to tak je, jak jako s tím samozřejmě boju vnitřně, že už ten čas tam je, ale jako s láskou přijímám a u těch, to se ti jako krásně vrací od těch dětí, no. Takže, hele, úplnýho koně asi nemám, ale tohle je tak, jak to přijde, no. Nejsem úplně plánovací typ, bacha, no, jako já to mám fakt, takže to jako přijde a tak to na pangu dělám. Mm-hmm.
2: Tak ale tahle ta další otázka, ta by mohla být pro tebe hodně jako na tělo, co neřesti?
1: No, definuj neřest, hele, napřed.
2: No tak častá otázka, kterou dostane. Neřest je něco, co by se správně nejspíš nemělo úplně dělat, ale dělá ti to... kurevskou radost.
1: Tak to mě hnedka vyskočilo úplně random od Plzáka, který říkal vždycky, hele, jediná úchylka je nemít sex, všecko ostatní je jako otázkou vkusu. Jo, takže neřesti, člověče, no... pro mě je to vždycky nějaký jenom spíš asi odpojení, že fakt teda si nasadím sluchátka a třeba se vystřílím v Call of Duty na PlayStationu, protože potřebuji vyčistit hlavu. Je to neřez, není.
2: Parádní.
1: Jo, ale dám si prostě dobrý víno. Nejsem úplně žádný sportovec, teda to jako mě to jako nebaví. Asi to neumím asi já úplně jako posoudit dobře, no, ale neřest je jako kolikrát asi fajn nějaká věc, jako bláznivá, no. Ale chovám se jako dítě, žena mi třeba říká, no, tak jako jsem takový jako přerostlý děcko, autistický trošku, který potřebuje jako tak nějak toho jako...
2: Zařezaný.
1: Jsem se díval právě na Kozuba v tom filmu spolu s tou Veronikou Žilkovou, kde je to autista. Jsem se poznal s autíčkem a s angličákem a říkám díky za tenhle film, protože jsem se vrátil do dětství a říkám se, že už to chápu, že všechno musí být tak jak si má, no. Takže jsem takový autista, možná maličko.
2: Ano. Kalhoty, puky na puky.
1: Hele, puky na puky a máma, když přišla ostříhá, jak jsem z toho byl jako hodně špatný, protože najednou bylo všecko jinak a ta jistota. Jo, takže hele, to je jako velká message pro mě.
2: Co plánuješ v blízké budoucnosti?
1: No, děkuju ti pěkně teda. Asi úplně tak jako nic, teď si nadělíme nějakou dovolenou po tady 4 leté jako mateřské se ženou, někam poletíme konečně, máme hlídání, máme jako spoustu akcí, takže tak nějak jako to plyne, ale úplně to plánování je tak spíš jako step by step, jak to přichází, jak i kamarádi a klienti nebo zákazníci jako přichází s něčím. A mě baví, že to jde jako zevnitř, že neděláme akci pro akci, že nevymýšlíme jako blbosti, jenom aby se jako vydělal nějaký prachy. Nebo...
2: Se to takzvaně líhne.
1: No, asi, nebo to tak jako plyne, no, a to mě jako naplňuje, že úplně nejseš jako pod nějakým jako tlakem korporátu nebo někoho, kdo jako tě drtí a teď máš tu křivku toho.
2: A benchmarky.
1: Jo, hele, to bych jako vlastně nemohl, no. A tím, že nejsem ani zaměstnanec, jsem jako ičař, tak vlastně pro mě to, ta svoboda má pro mě velký význam.
2: Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Marek Berger, muž, který říká, co vlastně říkáš, Marku?
1: No tak nechme to tak plout všecko.
2: Nechme všechno plout. Marku, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: No já to by taky.
2: A zase někdy ahoj.
1: Tak ahoj, tak další kulatina nejpozději.
2: Nestráš, si myslím, že se potkáme minimálně v Olomouci
1: tak dřív. Tak to rozhodně, já myslel jsem tady. Děkuju.
2: Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlučení. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: Say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a tři čtvrtě tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do Norska, protože právě tam vzniká elektronická magie jménem Seep. To jsou mistři remixu, kteří ze známých melodií dokážou udělat úplně nový zážitek. Ale i jejich vlastní tvorba stojí za to. Lehká, taneční, emotivní. Seep jsou jako ti kámoši, co ti vždycky vylepší track, co už znáš, a pak tě překvapí něčím úplně

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, dejte si nějakou mňamku, ať máte sladší život. Víc jim, když se k lidem chováte dobře, vrátí se vám to. Blíženci, efektivně se nasměrujete k tomu správnému cíli. Raci, budete mít srdce na dlani. Lvi, zkuste se vymanit z pracovní rutiny. Pany, pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl. Váhy, vy se šikovně vyhnete nástrahám svých rivalů. Štíři, ochotně pomáháte, což z vás dělá ty nejlepší parťáky. Střelci, dělejte, co máte nejradši, cestujte a bavte se. Kozorozi, potřebujete pro sebe víc osobního prostoru. Vodnáři, vy jste experti na spontánní nápady. A co my ryby, musíme počítat s tím, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop

0: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný.

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme Craiga Davida, britského zpěváka, který z R&B udělal něco, co zní jako pohlazení po duši, má to ale i pořádný taneční vibe. Jeho hlas je hladký jak čerstvě nažehlená košile a jeho tracky vždycky trefí správnou náladu. Craig je jako kámoš, co tě posadí na gauč. Naleje ti něco dobrého a pak ti zaspívá tvoje vlastní pocity. Tak zůstaň naladěný. Metropole dneska jede v rytmu, který nikdy nevyjde z módy.
1: Radio Metropole.
2: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 6 hodin.
3: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
5: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
4: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahledli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
6: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
4: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
1: Sport.
4: A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.
1: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Radio Metropole. Co na sebe.
7: V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 až 26 stupni, v tisíce metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
8: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Hanák

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Rádio Metropole. Metro.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: touch.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozhodnutí. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
4: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
5: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
3: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
3: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
3: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou Ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
2: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
11: Jsme mladí a neklidní.
12: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
13: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
8: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

Tady je tvoje Metropole a dneska zazní hlas, který znáš, ale možná tě překvapí. Niall Horan, někdejší člen One Direction, se vydal na vlastní cestu a jeho hudba je klidná, jemná a plná emocí. Je jako ten kámoš, co už si prošel bouří a teď tě pozve na kafe a klidně ti zahraje. Jeho styl je popově folkový, s upřímností, kterou jinde hledáš těžko. Zůstaň s námi. Metropole tě vezme tam, kde hudba léčí.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je čtvrtek 2. července. Světová špička ženské paraatletiky míří do Olomouce. Ode dneška do soboty se tu na atletickém stadionu koná druhý ročník světového poháru v paraatletice žen. V Olomouci se představí 184 atletek z 42 států, včetně medailistek z paralympiád.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: K případu loňské krádeže kabelů na železnici u Lipníka se dnes vrací přerovský soud. Třem obžalovaným mužům hrozí až 6 let ve vězení. Jejich čin na 20 hodin paralyzoval dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun. Uvidíme, jak to s nimi dopadne. Přívalové deště na Valašsku. Obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic čelili včera odpoledne a večer bouřkám a přívalovým dešťům. Spadlo až 100 litrů vody na metr čtvereční. Voda se převalila přes desítky domů. Hladina v Setínské Bečvi ve Velkých Karlovicích vystoupala na třetí povodňový stupeň. V noci už ale klesala. Přívaly srážek navíc podemlely železnici, což do noci zastavilo vlakovou dopravu mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc včera rozehráli trojici přípravných utkání, kterou mají na programu na hřišti ve Slatinicích na Olomoucku. Vyzvali slovenský tým MFK Skalica a zápas skončil 0-0. Sigma dále hraje ve Slatinicích v sobotu od 10 hodin proti Banské Bystrici a pak ještě od 17 hodin s Hanáckou Slaví Kroměříž.
1: Rádio Metropole, to na sebe. Sluníčko dneska vyšlo ve 4:45 a zapadá v 21 hodin. Víme, jak bude. Na Moravě i nadále většinou polojasno s trochou mraku, občas i s deštěm. A to i teď po ránu. Jinak na teploměru by mělo být maximálně 25 stupňů dnes a také zítra. A pokud vyrazíte na hory, tak v Jeseníkách a v Beskydech naměříme zhruba 17 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty. V Nemilanech probíhá tu údržba do konce srpna a uzavírku nám hlásí také ulice Šafaříkova a Řezníčkova. Je to kvůli finální úpravě povrchů vozovek. Havárie osobáku se stále řeší na Přerovsku, na silnici Pavlovice Šišma a policejní hlídku máme hlášenou v Šumperku na Oničovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Víc energie.

0: uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, dejte si nějakou mňamku, ať máte sladší život. Býci, když se k lidem chováte dobře, vrátí se vám to. Blíženci, efektivně se nasměrujete k tomu správnému cíli. Raci, budete mít srdce na dlani. Lvi, zkuste se vymanit z pracovní rutiny. Pany, pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl. Váhy, vy se šikovně vyhnete nástrahám svých rivalů. Štíři, ochotně pomáháte, což z vás dělá ty nejlepší parťáky. Střelci, dělejte, co máte nejradši, cestujte a bavte se. Kozorozi, potřebujete pro sebe víc osobního prostoru. Vodnáři, vy jste experti na spontánní nápady. A co my ryby, musíme počítat s tím, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

jsme Radio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
2: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
1: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat.
4: Kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
6: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče, pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Metropole.
9: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
8: Metropole.

0: Metropole. Ráno ve městě.
1: Let's go. Sounds good.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every-

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Je čtvrtek 2. července.
4: Pokus o vraždu v Olomouci. Krajský soud tu začal projednávat případ 38-leté Michaely Cao, obžalované z pokusu o vraždu. Žena měla loni v listopadu po hádce v bytě v Olomouci bodnout svého partnera kuchyňským nožem do hrudi. Útok nožem muži způsobil těžké zranění plíce. Život mu zachránila rychlá lékařská pomoc. Obžalovaná žena se u soudu k činu přiznala. Odmítla však, že by partner by chtěla ublížit. Hrozí až 18 let ve vězení.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících. A to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
2: Sport.
4: Olomoucká rodačka Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do 3. kola. Elitní tenistka si poradila na londýnském travnatém Grand Slamu s Číňankou Shuai Chang po setech 6-3 a 6-2. Další utkání Karolínu čeká zítra.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Včera na Moravě místy bouřky, v Hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Víme, jak bude, počasí už by mělo být klidnější, oblačnosti i srážek má dnes ubývat a ukáže se sluníčko. Jinak teploty dnes a zítra nejčastěji do 25 stupňů. A co o víkendu, to se počítá s polojasnou sobotou i nedělí. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů.
7: Jsem John Crane a hledám nové kole.

0: kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, i díky vám. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony. Komplikace stále na dálnici D46 na trase Olomouc-Vyškov. Poruchané vozidlo totiž stojí na exitu Prostějov-Sever a odstavený neoznačený vůz hlásíte taky na silnici 55 v úseku Přerov-Kokory. Tak dojeďte v pohodě, na cestách je s vámi to správné rádio.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé příběhy.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá Světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
0: Metropole právě dnes.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Žorb, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: hra pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas. Americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
7: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
16: Jsme mladí
17: a neklidní.
16: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
18: Piráti, jdeme! Ahoj!
17: Kdo si hraje nezlobí, ne?
19: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
16: Každou neděli dopoledne na Nově.
19: A poprvé v Příbrami.
20: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Uprchlé telátko naháněli strážníci v Olomouci Droždíně. Na tísňovou linku sice v úterý ráno přijali oznámení o útěku krávy, ale realita na místě byla o poznání menší a mladší. Tele chytili a vrátili do ohrady. Ročně olomoučtí strážníci řeší asi 600 případů volně pobíhajících zvířat, která musí chytit. Častěji jde však třeba o psy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Máme tu čtvrtek a to znamená, že je v regionu k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak se v něm dočteme? Nese aktuality o plánech změn na městském hřbitově v Prostějově, dále o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích. Klimatická změna tlačí česká města k výsadbě odolnějších stromů. U nás dosud běžné stromy přestávají zvládat horka a sucha. Nově se proto častěji sázejí například jinany a jerlíny. Fungují jako přírodní klimatizace, píše ČTK. Evropská unie chce srovnat podmínky trhu. Zavedla proto clo pro levné zásilky do 150 eur ze zemí mimo Evropskou unii. Opatření se dotýká hlavně nákupů z čínských internetových obchodů, které zaplavovaly zásilkový systém i v České republice.
4: Už bylo do České republiky dovezeno 106 milionů zásilek. To znamená, že za půl roku letošního roku již jsme překonali ta čísla, které jsme dosáhli v minulém roce. Co se týká vývoje v celé Evropské unii, v roce 2023 to byly 2,3 miliardy zásilek a v loňském roce už to bylo téměř 6 miliard zásilek.
3: Říká za ředitelství cel Jiří Trousil.
2: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
1: Radio Metropole. Co na sebe. Sluníčko dneska vyšlo ve 4:45 a zapadá v 21 hodin. Víme, jak bude. Na Moravě i nadále většinou polojasno s trochou mraku, občas i s deštěm. Jinak na teploměru by mělo být maximálně 25 stupňů dnes a také zítra. A pokud vyrazíte na hory, tak v Jeseníkách a v Beskydech naměříme zhruba 17 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá na nich údržba a uzavírka pokračuje na ulicích Šafaříkova a Řezníčkova kvůli finální úpravě povrchů vozovek. Tady je to už jen do 10. července. Odstavené auto máme aktuálně na D1, 304. kilometr na trase Bělotín-Přerov, je to kousek za exitem na hranice a policejní hlídku hlásíte v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie. A pokud používáš ChatGPT, máme pro tebe zajímavou novinku. OpenAI vylepšilo plánovač úloh, díky kterému může ChatGPT pracovat na pozadí i ve chvíli, kdy zrovna nejsi online. Funkce dostala nový editor a především samostatnou sekci Naplánováno, kde si můžeš všechny úkoly pohodlně spravovat. Nejenže přidáš nové, ale kdykoliv můžeš upravit jejich zadání, čas spuštění, datum nebo třeba nastavit pravidelné opakování. Příjemnou novinkou je také to, že už nemusíš zadávat přesný čas. ChatGPT nově rozumí i běžným výrazům, jako ráno, odpoledne, večer nebo v noci. Takže plánování je mnohem přirozenější. Plánovač funguje na webu i v mobilní aplikaci. V desktopové aplikaci ChatGPT ale zatím dostupný není. Pořád také platí, že jde o funkci pro předplatitele. Uživatelé bezplatné verze k ní přístup nemají. Počet současně aktivních úkolů závisí na tarifu. V tarifu Go můžeš mít 3 aktivní úkoly plus nabízí 5, Business a Edu 10 a nejvyšší tarify Pro a Enterprise až 15. Celkový počet vytvořených úloh ale omezený není. Limit platí jen pro ty právě aktivní. Plánovač navíc umí využívat vlastní znalostní databázy, informace z webu i data z připojených aplikací. A jakmile je úkol hotový, může ti o tom dát vědět e-mailem, oznámením, v prohlížeči nebo přímo v mobilní apce. OpenAI tak z plánovače dělá mnohem praktičtější nástroj, který zvládne pracovat za tebe i ve chvíli, kdy se věnuješ úplně něčemu jinému. Radio Metropole ti nabízí víc muziky, víc energie. A zatímco ty se také věnuješ něčemu jinému, my pro tebe zjišťujeme novinky ze světa aplikací.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flowtrail, jumplineu, downhill nebo přírodní endurotratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Metropole.
5: Posloucháš Radio Metropole.
4: Taneční rádio z Olomouce.
5: Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatů, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždí.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Už se těšíš na oběd?
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme českou zpěvačku Emu Drobnou, která svým hlasem umí vykouzlit emoce i v těch nejšetších dnech. Ema kombinuje pop s jemnými prvky soulu a dává do hudby celé své srdce. Její písně jsou jako rozhovor s kamarádem, který tě podrží i v těžkých chvílích. Pokud chceš slyšet něco opravdového, Ema je jasná volba. Zůstaň naladěný, na Metropoli tě čeká víc.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde ti čekají další skvělé příběhy a hudební perly. Across the ocean.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
3: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
2: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
1: Sport.
2: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Včera na Moravě místy bouřky, v Hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Víme, jak bude, počasí už by mělo být klidnější, oblačnosti i srážek má dnes ubývat a ukáže se sluníčko. Jinak teploty dnes a zítra nejčastěji do 25 stupňů. A co o víkendu, to se počítá spolojasnou sobotou i nedělí. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů.
5: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a taky díky, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na obchvatu Olomouce před exitem Křelov nebo na dálnici D35 Lipník Olomouc u Velkého újezdu. A ještě se podíváme do Prostějova. I tady začaly nějaké ty prázdninové uzavírky, například na Plumlovské. Objízdná trasa aktuálně vede po ulici Josefa Lady u stadionu Kostelecká a Blahoslavova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky

0: Klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Rádio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení,

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: To nejlepší rádio, to je taky ta nejlepší zábava a nejlepší filmy. V olomouckém Premier Cinemas dneska romantická komedie Po večerce, sci-fi Den odhalení nebo hororová parodie Scary Movie. A Ofiko má premiéru animák Mimoni a Monstra. Šílené žluté Mimoně můžeme zítra a o víkendu potkat taky v Prostějově a v Boskovicích. A je to tady, podsta Haně Hegerové. Konečně v Olomouci, na korunní pevnušce. To je 25 čanzonů a 2 hodinky vzpomínek. A žije Hegerová tento pátek od 20 hodin na olomoucké pevnušce. Je tady taky pozvánka do olomouckého letňáku. Dneska dáváme svěrákovskou novinku 5 švestek. Zítra, tedy v pátek, to bude 90-ková klasika pro milovníky bowlingu, bílého medvěda a perských koberců. To je Big Lebowski v olomouckém letním kině. A zámek Plumlov láká na velkou šermířskou akci. Je to dobývání Plumlova a neb bojová umění středověku. Potkáme se během prodlouženého víkendu, to znamená od soboty do pondělka. Bude i dětský rytířský turnaj, taky pohádky a draví ptáci. Kde jinde než na Plumlově? Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
9: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
10: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026 a vem tam ségru.
3: Rádio Metropole.
0: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň na

0: Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Požár na rohu Velkomoravské a Švajcerově ulice v Olomouci. Hasiči likvidovali v noci na dnešek požár kůlny. Objekt hořel v plném rozsahu. Hasiči živel rychle zneškodnili a událost se obešla bez zranění.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vážná nehoda na Olomoucku. Kvůli riskantnímu předjíždění bourala tři auta. Stalo se to včera u Dubu nad Moravou. 28-letý řidič Peugeotu při předjíždění ohrozil protijedoucí vůz. Jeho řidička strážce zabránila strhnutím řízení. Další auto pak skončilo v poli. Při nehodě se zranili tři lidé. Pro jednoho letěl záchranářský vrtulník. Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích třech měsících. A to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý to

0: uvidíme, jak bude. Nejvyšší teploty by dnes neměly přesáhnout 27 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 17. Zítra nás pak čeká zamračený start dne, místy může dopoledne i trochu zapršet. Postupně by se ale oblačnost měla rozpouštět. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů. Na většině Hané je dnes biozátěž na 2. stupni, zítra by se nám ale měla vylepšit na 1.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, jen v Týnecké ulici u Kauflandu stojí odstavené auto. Tak tam projíždíme opatrně. Nohu z plynu dáme taky na Šumpersku v obci Libina. Na silnici tu volně pobíhají koně. Policejní hlídky nám hlásíte v obci Sasina, v ulici U Labutě, na D46 na exitu Vyškov a taky ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, Metropole. Tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i oběti podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Pomalu se blíží obědová pauza a s rádiem Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Nejen vegetariáni si pochutnají na portobelu se sýrovou směsí, malé koftě v kari omáčce nebo zeleninovém biriány s vaječnou omeletou. To pro nás mají připravené v restauraci Koza zůstala celá. Potěšit nás může taky svíčková, vepřový katův šlech nebo třeba mexický hovězí guláš v restauraci Globus. Dáme si taky restovaná drůbeží jatýrka na cibulce a slanině, kuře na paprice s jemnou paprikovou omáčkou nebo třeba dalmácké čevapčiči s ajvarovým dipem a vařenými bramborami. To mají na lístku v Michalském výpadu. Nebo radši špagety s boloňskou omáčkou či grilovaný sýr halumi s míchaným zeleninovým salátem, to mají v baseball pubu na Lascích. Zajít můžeme taky do upolácké menzy. Zapečená pohanka s trhaným veganským masem, vepřová panenka ve slaninovém županu nebo třeba bramboráčky se zelím. To všechno tam na nás čeká. Další polední meníčka najdete na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho čtyř dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé Příbrami.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: jsme Radio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
3: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had the best performance so far in the tournament.
2: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
7: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
2: Tohle je Radio Metro.

Tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavé.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky.
0: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští

0: Nemělo být více než 27 stupňů. Zítřejší teplotní maxima slibují odborníci mezi 22 a 26 stupni. Pokud dneska půjdeme ven, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. Sluníčko má dneska totiž opravdu sílu. UV index je na 6.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na překážku na silnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Tovární. Podobnou situaci pak řešíme taky na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Loštice, a to v levém jízdním pruhu. Nefunkční semafor může komplikovat dopravu ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Ve Zlíně nám pak hlásíte taky dopravní nehodu, a to konkrétně na Benešově nábřeží. Na místě je policie. Policijní hlídky potkáme taky na D1 na exitu Přerov. Na té samé dálnici jsou taky na odpočívadle Osek, číhají i ve Šternberku v ulici Uničovská. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
0: Metropole právě dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Řidiči v Olomouci, nejprve informace pro vás. Vjezd do fakultní nemocnice Olomouc v ulici IP Pavlova je zavřený. Nemocnice tu mění dosluhující vrátnici. Místo bude neprůjezdné do soboty. Informuje o tom web olomouc.cz. Do fakultní nemocnice Olomouc se můžeme dostat autem ostatními vjezdy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Soud rozhodl. Rok a čtvrt až 3,5 roku vězení dostali 3 muži, kteří loni v listopadu ukradli kabely na železnici u Lipníka. Jejich čin na 20 hodin zastavil dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun.
3: Podle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojený.
1: Komentoval rozsudek žalobce Petr Klimeš. Vytáhnout lopatu na sníh v červenci? I to se může stát. Bouřky, které včera zasáhly Beskydy, sebou přinesly i krupobytí a lidé z Karolinky na Valašsku odklízeli kroupy velké jako pingpongové míčky lopatami na sníh. Doplníme, že silnými bouřkami včera skončila dosavadní vlna veder. Budeme se moci nakoupit v supermarketech během nadcházejících svátků 5. a 6. července? Ano, půjde to. Zákonný zákaz prodeje ve velkých prodejnách o státních svátcích se na červencové svátky nevztahuje.
2: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude průměrná teplota.

Karlovy Sady. Nehoda může komplikovat dopravu na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Západ. Bouračku máme taky v Bruntále v ulici Pionýrská na křižovatce s ulicí Jesenická. Na silnici je překážka, nehoda se vyšetřuje, jsou tu policejní hlídky. Tak projíždíme opatrně. Pohodovou cestu vám přeje celý náš rádiový tým. Rádio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tohle je Radio.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlukmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas. Americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džorb, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska dorazí česká zpěvačka Monika Kolková, která si svou hudbou získává srdce posluchačů nejen u nás, ale i za hranicemi. Její styl je mixem popu a soulu s jemnými emocemi, které jí dodávají opravdovost. Monika zpívá s citem, co tě pohladí a donutí přemýšlet. Je jako ten nejlepší kamarád, co umí naslouchat. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další zajímavosti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
3: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
2: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
1: Sport.
2: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Jak bude. Pokud vám je doma teplo, určitě si v noci vyvětrejte. Teploty pod hvězdným nebem totiž klesnou až ke 13 stupňům. Na horách dokonce až k 10. Jen v Jeseníkách opatrně, tam by nám během noci mohla spadnout nějaká ta přeháňka. Neměla by ale přesáhnout 2 mm. Zítra dopoledne

Říkovice, před exitem Vyškov Západ. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D35, na exitu Velký Újezd, v Zábřehu v ulici Olomoucká, taky na výjezdu z hranic ve směru na Bělotín, tachometr si pohlídáme v Boskovicích v ulici Mánesova a na výjezdu z Prostějova ve směru na Věrovany. Přejeme vám bezpečnou cestu. Radio.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanackaneckyjada.cz.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropolis.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu jsme pročetli regionální zprávy, máme pro vás to nejzajímavější z nich. Víme, o čem se píše. Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela v úterý občerstvení na Plumlově. Konkrétně se jedná o provozovnu v autokempu Žralok. Detaily popisuje report.cz. Máte smysl pro humor a šikovné ruce? Zapojte se do 7. ročníku Hanácké neckiády v Horce už 1. srpna. Další info na webu hanackaneckiada.cz. Nový týdeník Hanák přináší aktuální informace o investicích modernějšího prostředí prostějovského hřbitova, o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích na Přerovsku. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Spojujeme generace.
0: Spojujeme generace.
3: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
2: Metropole.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci. Je

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
7: Tohle je Radio Metropole.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Požár na rohu Velkomoravské a Švajcerovy ulice v Olomouci. Hasiči likvidovali v noci na dnešek požár kůlny. Objekt hořel v plném rozsahu. Hasiči živel rychle zneškodnili a událost se obešla bez zranění.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vážná nehoda na Olomoucku. Kvůli riskantnímu předjíždění bourala 3 auta. Stalo se to včera u Dubu nad Moravou. 28-letý řidič Peugeotu při předjíždění ohrozil protijedoucí vůz. Jeho řidička strážce zabránila strhnutím řízení. Další auto pak skončilo v poli. Při nehodě se zranili 3 lidé. Pro jednoho letěl záchranářský vrtulník. Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících. A to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města ta chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
2: Sport.
3: Sledujeme, jak se daří tenistům spojeným s naším regionem na Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes předvedou ve druhém kole 3. Z prostějovského klubu Jiří Lehečka vyzve po půl čtvrté Slováka Molčana a Jakub Menšík po půl šesté Bulhara Dimitrova. A hvězda přerovského klubu Linda Nosková hraje po půl šesté s Kolumbijkou Osoriovou. Přineseme vám výsledky.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Jak bude. Nejvyšší teploty by dnes neměly přesáhnout 27 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 17. Zítra nás pak čeká zamračený stav.

exitu Přerov, potkáme je i ve Zlíně v ulici Vinohrádek a v ulici Nábřeží. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku. Radio Metropole. Víc muziky.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie. A pokud používáš ChatGPT, máme pro tebe zajímavou novinku. OpenAI vylepšilo plánovač úloh, díky kterému může ChatGPT pracovat na pozadí i ve chvíli, kdy zrovna nejsi online. Funkce dostala nový editor a především samostatnou sekci Naplánováno, kde si můžeš všechny úkoly pohodlně spravovat. Nejenže přidáš nové, ale kdykoliv můžeš upravit i jejich zadání, čas spuštění, datum nebo třeba nastavit pravidelné opakování. Příjemnou novinkou je také to, že už nemusíš zadávat přesný čas. ChatGPT nově rozumí i běžným výrazům, jako ráno, odpoledne, večer nebo v noci. Takže plánování je mnohem přirozenější. Plánovač funguje na webu i v mobilní aplikaci. V desktopové aplikaci ChatGPT ale zatím dostupný není. Pořád také platí, že jde o funkci pro předplatitele. Uživatelé bezplatné verze k ní přístup nemají. Počet současně aktivních úkolů závisí na tarifu. V tarifu Go můžeš mít 3 aktivní úkoly plus nabízí 5, Business a Edu 10 a nejvyšší tarify Pro a Enterprise až 15. Celkový počet vytvořených úloh ale omezený není. Limit platí jen pro ty právě aktivní. Plánovač navíc umí využívat vlastní znalostní databázy, informace z webu i data z připojených aplikací. A jakmile je úkol hotový, může ti o tom dát vědět e-mailem, oznámením, v prohlížeči nebo přímo v mobilní apce. OpenAI tak z plánovače dělá mnohem praktičtější nástroj, který zvládne pracovat za tebe i ve chvíli, kdy se věnuješ úplně něčemu jinému. Radio Metropole ti nabízí víc muziky, víc energie a zatímco ty se také věnuješ něčemu jinému, my pro tebe zjišťujeme novinky ze světa aplikací.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.
11: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropol.

tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: pole, kam vyrazit.
1: To nejlepší rádio, to je taky ta nejlepší zábava a nejlepší filmy. V olomouckém Premier Cinemas dneska romantická komedie Po večerce, sci-fi Den odhalení nebo hororová parodie Scary Movie. A Ofiko má premiéru animák Mimoni a Monstra. Šílené žluté Mimoně můžeme zítra a o víkendu potkat taky v Prostějově a v Boskovicích. A je to tady, Podsta Haně Hegerové. Konečně v Olomouci, na korunní pevnušce. To je 25 šanzonů a 2 hodinky vzpomínek. A Gie Hegerová tento pátek od 20 hodin na olomoucké pevnušce. Je tady taky pozvánka do olomouckého letňáku. Dneska dáváme svěrákovskou novinku 5 švestek. Zítra, tedy v pátek, to bude 90-ková klasika pro milovníky bowlingu, bílého medvěda a perských koberců. To je Big Lebowski v olomouckém letním kině. A zámek Plumlov láká na velkou šermířskou akci. Je to dobývání Plumlova a neb bojová umění středověku. Potkáme se během prodlouženého víkendu, to znamená od soboty do pondělka. Bude i dětský rytířský turnaj, taky pohádky a draví ptáci. Kde jinde než na Plumlově? Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
7: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Řidiči v Olomouci, nejprve informace pro vás. Vjezd do fakultní nemocnice Olomouc v ulici IP Pavlova je zavřený. Nemocnice to mění do sluhující vrátnici. Místo bude neprůjezdné do soboty. Informuje o tom web olomouc.cz. Do fakultní nemocnice Olomouc se můžeme dostat autem ostatními vjezdy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Soud rozhodl. Rok a čtvrt až 3,5 roku vězení dostali 3 muži, kteří loni v listopadu ukradli kabely na železnici u Lipníka. Jejich čin na 20 hodin zastavil dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun.
4: Podle mého názoru soud při ukládání druhů a měry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojený.
3: Komentoval rozsudek žalobce Petr Klimeš. Vytáhnout lopatu na sníh v červenci? I to se může stát. Bouřky, které včera zasáhly Beskydy, sebou přinesly i krupobytí a lidé z Karolinky na Valašsku odklízeli kroupy velké jako pingpongové míčky lopatami na sníh. Doplníme, že silnými bouřkami včera skončila dosavadní vlna veder. Budeme se moci nakoupit v supermarketech během nadcházejících svátků 5. a 6. července. Ano, půjde to. Zákonný zákaz prodeje ve velkých prodejnách o státních svátcích se na červencové svátky nevztahuje.
1: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: Bourá se v Olomouci na třídě 17. listopadu. Došlo tady ke střetu osobního auta a tramvaje, ale dá se tudy projet v pohodě. Bourá se i od Olomouce na kruháči u hranic. Jde o nehodu dvou osobních aut a i tady to nemá vliv na plynulost provozu. Policejní hlídka je potom na D1 směr Ostrava na exitu Přerov, taky na D35 směr Holice na exitu Křelov a nebo ve Velkých Losinách na ulici Rudé armády. Dobře dojďte!
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit

0: you mine.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the
3: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti

0: once again. Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
7: Radio Metropole.
1: Radio

0: Radio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
3: They showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
2: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé Příbrami.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.
13: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá se.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v první čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
3: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
2: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
1: Sport.
2: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.

0: teploty nejčastěji mezi 20 a 24 stupni Celsia ve stínu. V pátek a v sobotu počítáme hlavně se sluníčkem, ve druhé polovině víkendu s vyšší oblačností a občasným deštěm.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se za Valašským Meziříčím na cestě na Hoclavice. Jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě, která se dá ale opatrně objet. No a když už jsme v tomhle regionu, tak ve směru na Zubří je od Valmezu zdržení na 20 minut. Na drobnou nehodu potom pozor taky na Prostějovsku na trase Slatinice Smržice. A co pokuty? Policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově, na Polní, taky v Plumlově, anebo mezi Hulínem a Tlumačovem. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.
9: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvání.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
0: Metropole právě dnes.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
3: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky.
0: Sport.
3: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole. To na sebe.
6: Dnes v noci teploty spadnou na 17 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká jasná obloha nebo polojasno a teploměry nám budou ukazovat ve stínu, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni Celsia. A co víkend? I nadále podobná teplota, tedy lehce nad 20. V sobotu stále polojasno, v neděli dešťové přehánky a spíše oblačno.
2: Radio Metropole za volantem.
6: Vzpomínáme nehodu dvou osobních aut za Valašským Meziříčím. Je to směr Hoclavice a projet se tu dá bez problému. Pozor, i v Bruntále na Krnovské ulici tady provoz hlídá policejní hlídka. No a mrkneme i na kolony. V Olomouci to na 10 minut stojí na Lesní ulici. 20-minutové zdržení naberete před Mohelnicí od Moravské Třebové. A čtvrt hodiny je potom zdržení taky před Moravskou Třebovou od Svitav. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Random Flashback.
2: Metropole.
1: Flashback.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Jessie Ware, britskou zpěvačku, která svým hlasem dokáže vytvořit atmosféru jak z nejluxusnějšího klubu. Její hudba je elegantní, hladká a zároveň plná emocí, což z ní dělá perfektního společníka pro každou chvíli. Jessie je jako ten kámoš, co ti vždycky poradí, jak se uvolnit a užít si život naplno. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme připraveno ještě víc hudebních pokladů.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme ještě víc

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání. Premiéry týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit a otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.honáckáneckyjáda.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: pátek. A co víkend? Naměříme i nadále lehce nad 20. V neděli by nás měly provázet ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tohle je
6: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našem rádiu jsme pročetli regionální zprávy, máme pro vás to nejzajímavější z nich. Víme, o čem se píše. Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela v úterý občerstvení na Plumlově. Konkrétně se jedná o provozovnu v autokempu Žralok. Detaily popisuje report.cz. Máte smysl pro humor a šikovné ruce? Zapojte se do 7. ročníku Hanácké neckiády v Horce už 1. srpna. Další info na webu hanackaneckiada.cz. Nový týdeník Hanák přináší aktuální informace o investicích modernějšího prostředí prostějovského hřbitova, o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích na Přerovsku. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
0: Rádio Metropole.
5: Rádio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Tohle je Radio Metro.

0: tady se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie. A pokud používáš ChatGPT, máme pro tebe zajímavou novinku. OpenAI vylepšilo plánovač úloh, díky kterému může ChatGPT pracovat na pozadí i ve chvíli, kdy zrovna nejsi online. Funkce dostala nový editor a především samostatnou sekci Naplánováno, kde si můžeš všechny úkoly pohodlně spravovat. Nejenže přidáš nové, ale kdykoliv můžeš upravit jejich zadání, čas spuštění, datum nebo třeba nastavit pravidelné opakování. Příjemnou novinkou je také to, že už nemusíš zadávat přesný čas. ChatGPT nově rozumí i běžným výrazům, jako ráno, odpoledne, večer nebo v noci. Takže plánování je mnohem přirozenější. Plánovač funguje na webu i v mobilní aplikaci. V desktopové aplikaci ChatGPT ale zatím dostupný není. Pořád také platí, že jde o funkci pro předplatitele. Uživatelé bezplatné verze k ní přístup nemají. Počet současně aktivních úkolů závisí na tarifu. V tarifu Go můžeš mít 3 aktivní úkoly, plus nabízí 5, Business a Edu 10 a nejvyšší tarify Pro a Enterprise až 15. Celkový počet vytvořených úloh ale omezený není. Limit platí jen pro ty právě aktivní. Plánovač navíc umí využívat vlastní znalostní databázy, informace z webu i data z připojených aplikací. A jakmile je úkol hotový, může ti o tom dát vědět e-mailem, oznámením, v prohlížeči nebo přímo v mobilní apce. OpenAI tak z plánovače dělá mnohem praktičtější nástroj, který zvládne pracovat za tebe i ve chvíli, kdy se věnuješ úplně něčemu jinému. Radio Metropole ti nabízí víc muziky, víc energie a zatímco ty se také věnuješ něčemu jinému, my pro tebe zjišťujeme novinky ze světa aplikací.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a zgrácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlučení. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou Ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky.
1: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.

0: pátek. A co víkend? Naměříme i nadále lehce nad 20. V neděli by nás měly provázet ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Khalid, americký zpěvák. Jehož hlas a hudba oslovují miliony fanoušků po celém světě. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti vždycky zaspívá do ucha a zároveň tě naladí na správnou vlnu. Khalid umí spojit R&B s moderním popem tak, že tě chytí už od prvních tónů. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních příběhů, do kterých se snadno vcítíš. Jeho zvuk je moderní, svěží.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká víc podobných

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě seznámíme s Mossem Keenou, britským zpěvákem, jehož hlas má takovou sílu, že by klidně rozvibroval skleničku a přitom tě dokáže pohladit po duši. Jeho hudba kombinuje R&B, soul a moderní elektroniku, což z něj dělá rozhodně

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Robin S., americkou zpěvačku, která svým silným hlasem a energickým stylem ovládla taneční scény 90. let. Její skladby jsou jako ta klasika, co tě vždycky dostane na taneční parket a nenechá sedět. Robin S. je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese pořádný nátřesk tanečního.